kolegyně, koto moje jíme vzpomíně, nespomíně mý jmén. Ale já jsem myslel, má ništa tým nízky.